Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Chodci se sluchátky hazardují s životem. Policisté varují před nepozorností právě třeba i na přechodech. I o tom teď na Krokodýlu. Tak bacha, když během dne chodíte. Bez očí nevidíš, bez uší neslyšíš. Toto pravidlo by si měli připomenout zejména chodci, kteří se pohybují v rušném městském provozu se sluchátky na uších. Jihomoravští policisté dlouhodobě varují, že poslech hudby či podcastu výrazně omezuje vnímání okolí. Tak bacha, opatrně. Díky za to, že sledujete, kam vcházíte na přechody, do silnic a tak dále.

0: krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Extrémní počasí letos zelinářům způsobilo škody zatím za 700 milionů korun a vám na zahradě možná také hodně. Samozřejmě jste to pocítili všichni, ta úroda není taková jak předchozí roky. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé školy na úrodě bezmála za 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody pěstitelům zeleniny napáchlo letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Nevyčíslená škoda samozřejmě na letošní sezóně je předběžná. Sklizeň zeleniny skončí až v říjnu či listopadu, tak uvidíme, jaká ta čísla budou teď, ale budou pro vás na Krokodýlu. Další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Strážnice přišla o měřící stanici, i to probereme právě teď ve vysílání Krokodýla. Konec příběhu, který se psal 118 let. Strážnice na Hodonínsku kvůli obavám o přesnost měření přišla o svou meteorologickou stanici. Nové místo se ve městě nenašlo, štafetu proto převzala 6 kilometrů vzdálená obec Radějov. Jenom abyste viděli, co se tady na jihu Moravy děje, konkrétně na Hodonínsku, kde nás sledíte a posloucháte na 95,4 FM. Tak pěkný poslech.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: kdokoliv fandí brněnské zbrojovce, fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
2: Je to tady. Po 3týdenní pauze se zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
0: Fandíme s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the first note.

Do Krkonoš vyrazíme právě teď na vlně krokodýla. Na hřebenech Krkonoš totiž ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a bylin. Jedním takovým místem je Studniční hora, kde správci Krkonošského národního parku změny dlouhodobě sledují a hledají odpověď na otázku, kde těmto změnám nechal volný průběh a kde naopak kvůli ochraně vzácných druhů cíleně zasáhnout. Jednou z možností může být pastva. Zarůstající tundry souvisí i s měnícím se klimatickými podmínkami. To potvrdil mluvčí zprávy k Krkonošského národního parku Radek Drahný. Tak, teď už zpět se pod Sněžkou, tedy z Krkonoš opět sem na vlnu krokodýla a Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: 喜びのファンにブレナスケアズロイツファンジンベスワミ
1: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi.
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: díváš.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Někdy se sám sebe ptám, kdo jsme? Kde jsme se tu vzali? Kam směřujeme? Jaký má smysl lidská existence? Pak si naleju odpověď a je mi dobře.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Abraxas a obyčejný svět na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 10. října. Krásné sobotní ráno z víkendové snídaně Krokodýla přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno. A Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 000 tun nafty, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Autoteatro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v Lumos Café v 17 a v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7 na Krokodýlu další hity bude Miley Cyrus. Espresso Macchiato nabídne Tommy Cash. A divokej byl, ten zas má pocit.
5: Asi takovej pocit, jako je vodučí nože, asi takovej pocit.
0: 7 hodin na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy. Hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje téměř 12 stupňů, zatímco ve Zbíšově to je pouhých 7,5 stupně. Tak to je zhruba rozpětí. Dnešní odpolední teploty budou samozřejmě vyšší, ale jen o něco. 13 až 16 stupňů, na jihu Jižní Moravy místy až 18 a k tomu zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne se můžou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu přes většinu kraje přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme srážek nejméně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lidé v Brně a na Brněnsku ještě dnes volí v komunálních volbách své zástupce na jednotlivých radnicích. Někteří obyvatelé také ještě hlasují v senátních volbách. Volební místnosti jsou dnes otevřené od 8 do 14 hodin. Poté bude následovat sčítání hlasů, které se u velkých měst může protáhnout až dlouho do noci. Prezident Petr Pavel přerušil dovolenou v Maroku a včera odpoledne se vrátil do České republiky, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb v domovském Černoučku. Původně prezident avizoval, že k volbám nedorazí. Podle odhadů může jedna cesta soukromým letadlem mezi Marokem a Prahou vyjít zhruba na 480 tisíc korun. Pražský hrad se k nákladům Pavlova návratu na otočku nevyjádřil. Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 000 tun nafty. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Později mají podle něj následovat další dodávky. 500 000 tun během listopadu a bezprostředně poté i 1 000 000 tun. Pak by ještě měly být dodány další 3 miliony tun. Celkem tak půjde o téměř 5 milionů tun paliva. Demokratičtí lídři v Senátu Spojených států dohodu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem Rangers ve Washingtonu 1-3.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor dejte na nehodu, která se stala ve Znojmě v ulici Pontasievská. Tam osobní auto narazilo do zdi. Pisárecký tunel bude od dnešního dne uzavřen až do 20. listopadu, takže i tam počítejte s omezením a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 7:02, sobotu 10. října a právě 10. října roku 1962 při havárii letadla u obce Sokolnice na Brněnsku zahynulo 10 cestujících a 3 členové posádky. V kalendáriu Rádia Krokodýl zjistíme další zajímavosti o dnešním dni už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Byl jednou jeden král. Měl dva syny a tři dcery. Až mu na to jednoho dne královna přišla.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 10 minut po 7 hodině sobotu 10. října. Svátek dnes slaví Mariny, anebo také Maríny, což je ženské jméno latinského původu. A mužská podoba Marinus znamená žijící při moři, na moři, anebo také námořník. Tak, milé Mariny, Marinky, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. A můžeme připomenout i to, že dnes slavíme také Světový den duševního zdraví, nebo Světový den proti trestu smrti. No a narozeniny dnes slaví například herečka Zuzana Bidžovská, 65. má. Jakub Kohák, herec, moderátor, bavič, dnes slaví 52. narozeniny. A zpěvák Ondřej Havelka slaví 72. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Brněnské zoo se stále něco děje. Třeba tam mají nového tygra. Už jste ho viděli? Tak tam můžete vyrazit třeba dnes. No a jaký další zajímavý program tam pro vás připravují, nám prozradí mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Ahoj z brněnské zoo. Říjen máme v plném proudu a tak nalákám na akce, které pro vás chystáme. Zapište si tedy například 14. října, kdy v zoo proběhne další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát s názvem Krásný, děsivý či nechutný a nevztah lidí ke zvířatům. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne ve vzdělávacím sále správní budovy a vstup je zdarma. Ten samý týden 17. října zvu na běh pro tygry, kde můžete společně s námi podpořit ochranu těchto nádherných šelem ve volné přírodě. Rezervace ještě běží a odkaz najdete na našem webu. No a zapomenout nesmím ani na samotný závěr října, kdy nás konkrétně 31. čeká oblíbený Halloween. Samozřejmě zvu i do zoo v jakýkoliv jiný den. Otevřeno máme každý den od 9 do 5 a sezónní vchod funguje jen pátky a víkendy. Těšíme se na vás. Jsme
2: zoo Brno,
3: ne na
2: smečka. Říká mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich o tom, jak bohatý program je tam pro vás připraven.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, pravý do tří ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Pusťte slunce do svého domova.
5: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
4: A pozor, akce.
5: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvě minuty před půl osmou, divokej byl a pocit ve víkendové snídani krokodýla. A teď také to, komu krokodýl pomáhá. Pokud víte o někom, komu bychom mohli pomoci, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici. Loni v září zcela nečekaně prodělala ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal vozíčkář. Právě se vrátila z rehabilitačního centra a je pro ně velmi důležité, aby pokračovala ve cvičení i doma. Potřebovala by k tomu cvičební stroj Motomet, ale ten je drahý a nemohla by si ho dovolit. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici Motomet zajistil, aby mohla cvičit a aby se její stav zlepšoval.
2: Když jsem to Alici řekla, měla velkou radost. Díky, krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se teď vydáme k jihomoravským hasičům. Ti totiž nejen hasí požáry, ale zasahují třeba i u dopravních nehod. Podrobnosti o jejich zásazích pro nás má jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
2: Druhým nejčastějším typem událostí, ke kterým vyjíždíme, jsou dopravní nehody. U některých z nich musíme zraněné z vozidel vyprošťovat. V tomto týdnu to bylo zatím ve 4 případech a od začátku roku je takových případů více než 100. Ve čtvrtek odpoledne jsme například pomáhali u nehody osobního auta poblíž Žabčic na Brněnsku. Osobní vůz jel ze silnice a skončil na boku. Dvoučlenná posádka může mluvit o štěstí v neštěstí. Vozidlo totiž zůstalo ležet na úzkém pásu mezi dvěma nádržemi. Stačilo pár metrů a vůz by se zřejmě potopil. Hasiči z auta vyprostili dva zraněné, které si do péče převzala záchranná služba. Že není vyprošťování u nehody moravským hasičům cizí, dokládá i úspěch na čtvrtečním mistrovství hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování u dopravních nehod, odkud si tým jihomoravských profesionálních hasičů, složený z příslušníků územního odboru Brno město, odvezl zlatou medaili. A 3 mistrovství po sobě tak obsadil v tomto klání medailové umístění.
1: Informace o tom, kde zasahovali a kde bojovali tedy o zlaté a jiné medaile hasiči, nám přinesl Jaroslav Mikuška. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
6: Fandíme s vámi.
7: Hůru Brno!
8: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
6: Fandíme s vámi.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Joan Osborne na Krokodýlu před 8 hodinou raní v sobotu 10.10. No a Peťa připravila.
1: Datum.
0: Ano, Peťa, proto jsem to také tak řekla, jak to pěkně desítky lícují. Peťa připravila zprávy, co v nich?
1: Ano, a lidé stále častěji využívají recyklované elektrospotřebiče, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komedii Šipkaři. Šipkaři kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Příběh nás zavede do prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod, které české publikum dobře zná. Právě do této obyčejné reality vstupuje kriminální podsvětí a sled stále absurdnějších situací. Kontrast mezi hospodským prostředím a velkými plány hlavních hrdinů vytváří základ humoru i tempa celého filmu. Šipkaři v brněnském kině Lucerna v sobotu 10. října od 18 hodin. Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8. z Krokodýla další hity Don Omar a Lucenzo. Budou také Ace of Base. A hrajeme i české hity, třeba kapelu Miraj. Pravidu pro vás máme také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes bude zatažená až oblačná, ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý déšť. Odpoledne a večer bude od západu přes většinu Jižní Moravy přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme srážek nejméně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat. Dnešní odpolední teploty 13 až 16 stupňů, na jihu Jižní Moravy může být až 18.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Voliči v Česku ještě dnes rozhodují o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. Lidé stále častěji využívají zpětný odběr elektrospotřebičů. Poměr těch starších odevzdaných už dosahuje 60% vůči množství nových zařízení uvedených na trh. Umožňuje to recyklovat materiály, ale některé spotřebiče se dokonce mohou stát i cennými muzejními exponáty. To je případ například hrncového vysavače starého 90 let, který získalo Národní technické muzeum díky akci Recyklační víkend. Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti s jeho převzetím do dlouhodobého pronájmu. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který se tyčí do výšky 319 metrů a má 77 podlaží, byl po svém dokončení před 96 lety nejvyšší budovou světa, než ho po necelém roce překonal nedaleký Empire State Building. České fotbalistky v úvodním zápasu semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. V závěru dohrávali bez vyloučené Terezy Krejčiříkové. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o premiérový postup na velký turnaj. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu ve Znojmě v Pontasievské ulici. Osobní auto narazilo do zdi. A opatrně také v brněnských Modřicích u dálnice, v ulici u dálnice u zastávky Modřice Olympia stojí odstavené nákladní auto. Tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po 8. hodině pro vás bude mít krokodýl cestovatel tip na výlet nebo procházku. Tentokrát se vydá do jednoho brněnského lesoparku. Představíme si ho už za chvíli, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Oznámení na vrátnici vysokoškolských kolejí. Prosíme studenty, aby z okna nevyhazovali odpadky. Malé děti je potom sbírají a nafukují.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Nejmilejší naši nejmenší posluchači opět na vlnách krokodýla, tentokrát jsme se za nimi vydali do školky v Žabovřeskách, abychom se zeptali na jedno zásadní téma, které na podzim obvykle vidíme všude kolem sebe. Proč na podzim opadává listí ze stromů? Tak Zlatíčka a jejich odpovědi jsou tu právě teď.
1: Protože je zima a fouká vítr.
2: Protože by ty listy byly moc veliký.
3: To listy mohlo opadávat, aby se veverky mohly vezmout oříšky nějaký.
4: Kdyby neopadaly, tak bys mohli a když opadají a bude zase jalo, tak jim těm stromečkům narostou nový listy.
0: Ano, takový je koloběh. Na podzim opadají, aby na jaře mohly vyrůst nové listy. No a taky, aby veverky hezky hledali ty oříšky. Logické odpovědi od našich Zlatíček na otázku, proč na podzim opadává listí.
5: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
5: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel vám přináší inspiraci na výlet nebo procházku. Vyrazíme do Wilsonova lesa, lesoparku, který se nachází na jižním okraji městské části Brno-Žabovřesky. Rozkládá se na skalnatém východním a severovýchodním svahu Žlutého kopce na levém břehu řeky Svratky v katastrálních územích Stránice, Pisárky a také Žabiny. Lesopark byl založen roku 1882 a v těsné blízkosti se nachází také biskupské gymnázium. Součástí areálu je na úpatí svahu sportovní areál pod lesem s historickou restaurací Rosnička a stejnojmenou víceúčelovou sportovní halou. Na počátku 70. let 20. století byl v lese vysekán průsek a zřízena lyžařská sjezdovka s umělým povrchem. Tak pokud někdy vyrazíte do Wilsonova lesa, řečeného Wilsoňák, tak se tam možná potkáme. Já tam chodím moc rád.
0: Radio Krokodýl.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce. Přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
4: SK Artis Brno.
5: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Jurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Je dobré mít spřízněnou duši.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 4 minuty před půl devátou posloucháte víkendovou snídaně krokodýla. V ní už za chvíli další hity, bude Kaoma nebo také Avicii, ale ještě předtím si poslechněte příběh malého Jiříka.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krechlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná koňská neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit a proto se požádala Rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jiříkově rehabilitace, které mu pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Sledujeme, co se děje, a když náhodou něco nevíme, tak se hned obrátíme na ty, kteří by mohli vědět. A tak jsme se spojili s městskou policií, abychom zjistili, kde všude pomáhali, zasahovali a co řešili v tomto týdnu. Prozradí nám to jejich mluvčí Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí strážníci otevřeli planžetou byt 60. z Bystrce. Její sousedé slyšeli volání o pomoc a naší hlídce přes dveře řekla, že se jí špatně dýchá. Vysílená žena nemohla vstát a taky strážníci poskytli první pomoc a svěřili zdravotníkům. Středeční venčení psů v Bohunicích přerostlo v konflikt mezi dvěma sedmdesátníky. Jeden z nich prý kopl fenku, aby ji odehnal od svých dvou psů. Když se jí majitel ohradil, 73letý muž ho prý tloukl kovovou částí vodítka do hlavy. Údajně ho srazil k zemi a tam ho dál byl. Navíc odešel s mužovým telefonem. Strážníci podezřelého dopadli a hrozí mu vězení. Ke zraněnému zavolali záchranáře. A v Novém Lískovci v noci na čtvrtek strážníci našli plačícího 7letého chlapce, který v tričku s krátkým rukávem hledal svoji matku. Posadili ho do vyhřátého služebního auta a brzy přišli na to, že když usnul, odešla žena pít alkohol s kamarádem do parku. Nadýchala 1,5 promile. Případ předáváme sociálním pracovníkům i policistům. Přeji klidný volební víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem a my děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschwitz našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
8: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
9: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
12: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
13: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
14: Více na cherymotor.cz.
15: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pink Floydi na Krokodýlu před 9:00 a na 9:00 Peťa s dalšími zprávami.
1: Hezké dopoledne a nová církevní škola na Jánské příští rok neotevře, proč uslyšíte za chvilku.
0: A připraveny pro vás máme i pozvánky do divadla, kdybyste chtěli vyrazit za kulturou.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Autoteatro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v Lumos Café v 17 a v 18 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině vám budeme hrát ty největší hity z 90. let. Bude Cher a její Šup Šup Song. Mezi nejdevadesátkami nemůže chybět Michael Jackson. A užijete si i Fun Factory. Za minutu a půl bude 9 hodin na Krokodýlu. Předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
7: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centrum Brna nám teploměr ukazuje 12 stupňů, odpolední teploty nebudou o mnoho vyšší. 13 až 16 stupňů, na jihu místy až 18 stupňů a k tomu zataženo až oblačno. Dopoledne se může vyskytovat ojediněle slabý déšť a odpoledne a večer od západu přes většinu území Jižní Moravy bude přecházet pásmo deště. Jen na Hodonínsku čekáme srážek nejméně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9 hodin, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová církevní škola na Jánské se příští rok v září neotevře. Úprava nevyužívané školní budovy, ve které má vzniknout, zabere víc času, než se předpokládalo. Nový termín otevření by měl být znám v řádu týdnů. O zápis do školy už projevilo zájem několik desítek uchazečů. Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti zůstanou otevřené do 14 hodin. Pak začne sčítání hlasů. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. Francouzská policie objevila dva obrazy malíře Renoira, které v září dva muži ukradli z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionisty. Policisté zadrželi 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé. Český fotbalový záložník Tomáš Souček nastoupil do prvního soutěžního utkání po 3,5 měsících od zranění na mistrovství světa. Bývalý reprezentační kapitán byl v základní sestavě West Hamu v předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers, která skončila 1-1.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Nehoda ve Znojmě v Pontasievská ulice, tam osobní auto narazilo do zdi. V Jihlavě v Brněnské ulici na křižovatce s Okružní se střetlo osobní auto s dodávkou a opatrně jeďte také na D46, 35. kilometr směrem na Vyškov, tam je sražená srna na vozovce. Pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Na Krokodýlu po 9. hodině další slovíčka z brněnského Hantecu. Nabídneme vám i vstupenky na dnešní utkání zbrojovky a také prachy do ruky. To všechno mezi 9. a 10. a k tomu největší hity z 90. let.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zvoní telefon, zdvihne jej Karlík a z telefonu se ozve. Prosil bych hlavu rodiny. A jakou? Titulární nebo faktickou?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Náš specialista Honza Ženek-Hlaváček pro nás každý den chystá slovíčka z brněnského Hantecu a tak je připravil i tentokrát. Žanku, co to bude?
2: Zdar, jak jsem já skoro ksný. Komete, co to znamená? Cajsky na auglách?
1: Cajsky
3: tak augle vím, ale cajsky teda...
1: A já vím i cajsky. Já bych věděl.
3: Já vím jenom, co je cajzl, ale...
1: A znáš firmu Karl Zeiss Jena? Tak myslím,
3: neznám.
1: Že z té to pochází. No uvidíme, jak se s ním poradíte i vy v ulicích Brna.
4: Šněvěky na botech.
5: Ženský u stromu.
6: Švestky na stromu. Brýle na oči.
1: Jo, jedna
3: jo,
1: správná
3: jedna
1: odpověď. A švestky na stromu to určitě nebyly.
3: A ženský
1: nebyly.
3: U stromu, to je taky zvláštní.
1: Tak jestli pak i vy jste uhádli, že cajsky na auglách jsou, Žanku, co?
2: Cajsky na auglách jsou brýle na očích.
1: Možná protože brýle nosím, tak asi
3: ano,
1: vím, co to je.
3: Cajsky
1: na auglách. Tak ty jsi viděla augle, oči, já jsem věděl cajsky jako brýle, takže dali bychom to dohromady. Těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. BrunoFamilyPark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9. Let's

Krokodýl fandí společně s vámi brněnské zbrojovce a fandit můžete i dnes na stadionu. Právě teď jsem odblokoval linku 603 103 103 a ten, kdo se dovolá jako první,

0: To je jasná věc. Zbrojovce fandí každej. Navíc, když se jí tak daří. 603 103 103 je linka k nám do studia opět obsazená. Haló, tady Martin? Slyšíme se? Nebo jen někdo zkouší naše nervy?
1: To je šotek.
0: Haló, haló. Kdo pak je na lince? No, tak, dáme šanci dalšímu. Zavolejte do Krokodýla a vyhrávejte vstupenky.
1: My budeme hodní na vás.
0: Na dnešní utkání zbrojovky do třetice všeho dobrého, to třeba vyjde. Haló, tady Martin?
2: Ahoj, tady Dan.
0: Milan?
2: Dan, Dane.
0: Zdravím tě, odkud voláš?
2: Ahoj, volám z Předklášteří.
0: Z Předklášteří, máš trošku nakřáplý hlas? Dokážeš pořádně zafandit?
2: No, pokusím se.
0: Tak to, nám to předveď.
2: Zbrojovka do toho. Peťa to ohodnotí,
0: výborně,
1: ale
0: nebudeme tě trápit.
1: Ale musíš trošku s větším nasazením tam, až budeš
0: jasně,
1: na tom stadionu,
0: ale šetři hlasivky taky, abys nepřišel o ten hlas úplně. Každopádně dvě vstupenky na dnešní utkání zbrojovky proti Jablonci v 15 hodin jsou tvoje. Gratulujeme, vydrž na lince.
2: Ať super, díky moc.
0: Si můžeme předat. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky ahoj.
3: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
12: když se to má podařit.
13: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
14: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
15: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 10:30 posloucháte Rádio Krokodýl. Rádio, které pomáhá, píšete nám na pomoc@krokodil.cz. Z vašich tipů vybíráme a rádi pomáháme. A pomáháme třeba i tím, že nabízíme prachy do ruky. Aktuálně v banku soutěže Krokodýlí zvuky 124 500 korun. I tyhle prachy budete moci získat.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Ivo, rád bych Rádio Krokodil požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Se svou přítelkyní Gabinou mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
2: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: Prachy do ruky vám jdeme rozdávat právě teď na rádiu Krokodýl, linku 603 103 103 jsem uvolnil, abyste měli všichni stejné podmínky k tomu dovolat se jako první k nám do Krokodýla a typovat Krokodýlí zvuk. Kolik je ve hře, Peťo?
2: 124 500 korun.
1: 124 500 korun, to je částka, která je tu pro vás připravena a kterou můžete získat. Kdo se dovolal jako první? Haló, tady Martin? Haló.
2: Mluví? Je to zaklatý. Dobrý den.
1: Mohl by někdo promluvit a třeba nahlas, abychom ho slyšeli?
3: Ano, dobrý den.
2: Už je to lepší.
3: Z Velkého Meziříčí.
1: Vy jste se, kdo pak se dovolal?
3: Jitka z Velkého Meziříčí.
1: Jitko, vy jste se úplně lekla, že budete mluvit do rádia?
2: Překvapená, že se dovolala.
1: Nebo s námi nechcete mluvit? Nemáte ráda Petru, tak se s ní nebavíte?
3: Ne, já jsem nečekala, že jsem se dovolala.
1: No a je to tady. Tak teď budete muset tipovat. Jaký máte den? Chystáte něco zajímavého? Máte plány nějaké?
3: Jsem v práci.
1: Jo.
2: My taky.
1: Soucítíme. No a třeba s tím vyhrajete 124 tisíc.
2: A seknete s tím.
1: Seknete s tím a nazdar práce. Tak důležité je, abyste poznala ten krokodýlí zvuk. Tohle je on. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Tak mě napadá, jako když chůze po zmrzlým jakoby sněhu, zamrzlém.
1: No, už se to blíží. Třeba nějaký napadne v zimě a křupání sněhu pod nohama. Mohlo by to tak být. Já to tam trošku slyším. Co ty, Peťo?
2: Já tež.
1: No, teď uvidíme ale, co na to řekne náš arbitr. Tady je jeho odpověď. Ano nebo ne?
2: Tak ne.
1: Tak bohužel.
2: Jste se dovolala, ale no. Úplně to, ale tak půlka úspěchu dovolala jste se. No.
1: Ještě chvilku vydržte v té práci. Zdravíme, přejeme krásný víkend. Částka se zvyšuje, kdyby vás něco napadlo. Už víte, že se můžete dovolat, zkuste to příště. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
5: Rádio Krokodýl.
6: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
9: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
9: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
11: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz
12: Rádio Krokodýl slaví brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
13: Je to tady. Po 3týdenní pauze se zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
12: Fandíme s vámi.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
17: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Adams na Krokodýlu, Everything I Do, I Do It For You. Všechno, co dělám, dělám pro tebe. A my všechno, co děláme, děláme pro vás, naše posluchače. A tak Peťa na desátou připravila další zprávy.
1: Ano, a dneska se na Římském náměstí měla konat akce Takto vysyp. Nakonec se konat nebude, má náhradní termín, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině další hity z Krokodýla bude Headway. Baby, Taylor Swift. A z českých hitů Činasky. Za minutku tu bude 10. hodina. Na Krokodýlu pro vás máme předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes je zatažená až oblačná, dopoledne se mohou vyskytovat ojedinělé přeháňky a odpoledne a večer bude od západu přes většinu území Jižní Moravy přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku by srážky měly být menší. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat a dnešní odpolední teploty 13 až 16 stupňů, na jihu může být až 18.
7: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes se na Římském náměstí měla konat akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Kvůli počasí se však nakonec neuskuteční. Nový termín je ve čtvrtek 15. října v 16 hodin. Voliči v Česku dnes dokončí rozhodování o tom, kdo bude v příštích letech určovat chod jejich měst, městysů a vesnic. V části republiky pak minimálně zúží na dva finalisty výběr budoucí třetiny senátorů. Volební místnosti jsou dnes otevřeny do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. Americký prezident Donald Trump požádal nejvyšší soud Spojených států o obnovení žaloby proti své soupeřce z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonové. Demokratickou kandidátku viní ze spiknutí s cílem poškodit jeho volební kampaň šířením tvrzení o jejím napojení na Rusko. Soudy však žalobu už dříve zamítly jako neopodstatněnou a Trumpovi a jeho právní zástupkyni nařídili uhradit 22 milionů korun na nákladech řízení. Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem v 6. ligovém kole přišli o neporazitelnost v sezóně francouzské ligy. Na stadionu Lens podlehli 1-2. Český reprezentační záložník odehrál 78 minut.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Nehoda v Jihlavě v Brněnské ulici na křižovatce s Okružní se střetlo osobní auto s dodávkou a ve Znojmě v Pontasievské ulici, tak tam došlo také nehodě. Osobní auto tam narazilo do zdi. Jeďte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Šťastnou cestu.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
9: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Po 10. hodině krokodýl cestovatel chystá další inspiraci na výlet nebo procházku. Tentokrát se vydáme do jednoho městského parku v Brně. Počkejte si na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jedou dva Moraváci lodí do Ameriky. Jakmile vyplují, připíná si Karel na hruď velkou jedničku. Na co to máš? To jsi neslyšel, že při námořních neštěstích zahyne každý druhý pasažér?

0: Italsky mají rádi víno a my tady na Krokodýlu máme rádi vás, naše posluchače, tak s námi můžete posnídat.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
0: Naše krokohlídka každý všední den vyráží do ulic Brna a také po Jižní Moravě a dělá vám radost. Když se na ní usmějete, tak vám rozdáváme 103 chutných snídaní zadarmo. Odkud jsou?
2: Z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal a takhle jste se radovali včera.
0: Schválně, jestli pak jste se usmívali a pochutnali si.
3: Snídaně za úsměv na hlavním nádraží. Pěkné ráno.
4: Dobré ráno. Děkuji za krásnou snídaní. Zpříjemnila mi den. Půjdu do práce.
5: Děkuji za krásnou snídaní, dobrou. Děkuji moc.
3: A tady se na nás usmívá další pán.
6: Dookolo, do práce, je mi dobře, budu mít hezký den. Děkuji vám taky.
7: Tak právě jdu na HR Breakfast a předtím si dám ještě výbornou dobrůdku z Kulhánek a Drápal.
0: Když začnete ten den s úsměvem, ano, tak od nás získáte snídaní zadarmo.
2: Tenhle ten týden to byly úplně krásný, báječný koláče. Říkala paní krásnou snídaní.
0: Takže nejen chutnali, ale i byly krásné. No a v pondělí ráno nás vyhlížíte kde?
2: Na ulici Milady Horákové, tak si pochutnejte.

0: rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
7: Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel je tu s další inspirací na procházku a tentokrát vyrazí do nejvýznamnějšího městského parku v Brně a tím jsou Lužánky, které leží na pomezí Brna středu a Černých polí.
2: A v Hantecu se jim říká augec, to teda zírám jako.
1: Možná je to o těch auglí, jak si říkalo, o těch očí.
2: A jedná se o nejstarší veřejnosti přístupný park v České republice a zároveň je kulturní památkou. Vznikla za vlády císaře Josefa II. V roce 1786.
1: Uprostřed parku se nachází Centrum volného času, které nese stejný název jako park, tedy Centrum volného času Lužánky, a myslím, že jsou krásné a určitě za procházku stojí.
2: Tak určitě, já si myslím, že snad úplně každý v Brně tam byl.
1: A pokud ne, tak to musíte napravit.
2: Hnedka dneska.
0: Radio Krokodýl.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Je dobré mít se kam vracet.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minutu před půl jedenáctou jste s Krokodýlem, chystáme další hity, za chvilku Mojo a také Miraja a Eva Farná, ale ještě předtím, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza a jsem z Brna. Mám 3 děti ve věku 3, 8 a 7 roků a jsem na ně úplně sám. Je to pro mě velice náročné, protože chodím do práce a potřebuji, aby mě maminka pohlídala celodenně děti. Bohužel maminka je po mrtvici a nemá na to tolik síly. Tím, že jsem na děti sám, tak je pro mě finančně náročné jim zajistit nějakou radost a dárky. Proto jsem požádal Krokodýla o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzově mamince zajistil odpočinek ve wellness. Děti si užijí atrakce v zábavním centru, zoologické zahradě a zajdou si s tátou na dobrou večeři.
2: Když jsem to mamince a dětem řekl, tak měli velikou radost a maminka byla moc ráda, že si bude moct na chvíličku od dětí odpočinout.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Pokud přemýšlíte nad tím, jak si nějakým zajímavým způsobem užít dnešní den, tak můžete vyrazit na četnickou stanici do Kuřimi, na Tišnovskou 45. Tam se dnes koná den nejen s četnictvem. Program je bohatý, módní přehlídka uniforem a také místních dam, nepublikované historky finanční stráže z pohraničí a bude také beseda s autorem četnických humoresek Michalem Dlouhým. Přijedou i herci, strážmistr Karabela anebo strážmistr Jaroš a dorazí také čerstvá držitelka ceny Itálie za celoživotní mistrovství Zdena Herfortová. Můžete si užít i ukázku výcviku armády z roku 1938, střelba z lehkého kulometu, také telegrafní družstvo a skutečné případy vrchního strážmistra muzikáře můžete také odhalovat. Takže dnes, tedy 10. od 10. až do 17. hodiny, den nejen s četnictvem na četnické stanici v Kuřimi.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
5: Fandíme s vámi.
3: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 39.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Michael Jackson, Billie Jean na rádiu Krokodýl před 11. hodinou, sobotní dopoledne s datem 10. října a na 11. aktuální zprávy s Peťou.
1: A jak víte, tak probíhají komunální volby. Pokud jste ještě nebyli, máte na to 3 hodiny, tak i o tom za chvilku.
0: Ano, vyrazím.
2: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. hodině budeme hrát hity, které budete vybírat vy. Písničky na přání, každý víkend od 11. Ty dnešní odstartuje Shakira Burnaboy. Pak už bude záležet na vás a na lince 603 103 103 k nám do studia. 11. tu bude za minutu.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha zatažená, dopoledne ojediněle slabý déšť a během odpoledne a večera od západu přes většinu území jižní Moravy bude přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku by mělo pršet trošku méně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat a dnešní odpolední teploty 13 až 16 stupňů, na jihu může být až 18.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lidé v Brně a na Brněnsku ještě dnes volí v komunálních volbách své zástupce na jednotlivých radnicích. Někteří obyvatelé také ještě hlasují v senátních volbách. Volební místnosti jsou dnes otevřené od 8 do 14 hodin. Poté bude následovat sčítání hlasů, které se u velkých měst může protáhnout až dlouho do noci. Prezident Petr Pavel přerušil dovolenou v Maroku a včera odpoledne se vrátil do České republiky, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb v domovském Černoučku. Původně prezident avizoval, že k volbám nedorazí. Podle odhadů může jedna cesta soukromým letadlem mezi Marokem a Prahou vyjít zhruba na 480 tisíc korun. Pražský hrad se k nákladům Pavlova návratu na otočku nevyjádřil. Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Později mají podle něj následovat další dodávky. 500 tisíc tun během listopadu a bezprostředně poté i 1 000 000 tun. Pak by ještě měly být dodány další 3 miliony tun. Celkem tak půjde o téměř 5 milionů tun paliva. Demokratičtí lídři v Senátu Spojených států dohodu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem Rangers ve Washingtonu 1-3.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda v Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra za křižovatkou se Strážní se srazila dvě osobní auta. Dornych na křižovatce s Úzkou, tam havaroval motorkář, i tam počítejte s omezením, a v Jihlavě v Brněnské ulici na křižovatce s Okružní se střetlo osobní auto s dodávkou. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, tak nám zavolejte a my to pošleme dál.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 3 minuty po 11. hodině a ve studiu je už i Jirka. Ahoj.
1: Nazdar, tak venku to už vypadá opravdu na podzim.
0: Ano, ano.
1: Trošku se zahřejeme, hity na přání startují.
0: Tady je telefonní linka, na kterou si můžete zavolat.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

kroku díl tady vaše rádio. No a vy už pomaličku můžete volat číslo 603 103 103, tady začínají hity na přání. Můžete volat, vybírat, no a spojíme se taky s Kubou Žákem, s Krokodýlem.

0: Krokodýl, no a my se vydáme teďka na telefonní lince až do Afriky.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio, Krokodýl cestovatel, no a Kuba Žák, který je běží, plave, dělá všechno možné. Kubo, my tě zdravíme do Afriky, ahoj.
2: Já tě taky zdravím, Mirko, ahoj, čau, čau.
0: Tak pojďme si říct, co teďka aktuálně děláš.
2: No máme už za sebou úspěšně 20 km plavání a včerejší den odstartovalo kolo. Zvládli jsme za včerejšek 180 km na kole s převýšením 4000. Dneska je druhý den kola a dneska máme naplánováno 150 km na kole s převýšením asi 3000. Projíždíme akorát přes deštný prales a je to teda brutál. Dává nám to sežrat se vším všudy. Je tady brutální slejvák, ale přesně to jsme chtěli a proto jsme si přijeli, takže si to moc užívám.
0: Deštní prales, pojďme si říct, tedy vlhkost, teplo, jak to tam máš?
2: No, po většinu času je docela příjemně, 25 stupňů, ale teď právě tím, že jsme v tom deštném pralese, tak tady jsou ty srážky opravdu jako brutální, ale za chvíli budeme z něj pryč a pak už se budeme vydávat zpátky na sever, tam už by to mělo být zase mnohem lepší, taková hodinka, dvě denně deště, ale jinak hezký sluníčko.
0: My ti moc děkujeme a pojďme si zrekapitulovat vlastně, proč to i děláš, protože je to pro dobrou věc.
2: Je to přesně tak, Jirko, naše hlavní mise, naše hlavní poslání, tak je sbírka tady místní komunitě na zdroj čisté vody. Není to úplně studna, ale je to takové pítko, já se moc omlouvám, tady zrovna projíždí nějaký místní obrovský kamion, ale hned to bude pryč. Ale ta naše mise, ano, přesně jak jsi říkal, tak vybíráme na zdroj čisté vody. A budeme moc rádi, když se zapojí úplně kdokoliv z vás. Tu sbírku najdete na Donio, když si dáte Donio.cz a projekt Afrika, a nebo u mě na Instagramu Story by Jakub, tam máme hodně informací o tom. Moc děkujeme.
0: My taky děkujeme, tak se zase zítra spojíme. Měj se krásně, ahoj.
2: Super, taky díky, ahoj, ahoj.
1: Krokodýl cestovatel. Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: tedy svým z kroku díl hity na přání. Přejeme pěkné dopoledne, komu pak na telefon? Haló?
1: Ahoj. Přejeli
0: jste
1: mi
0: prosím písničku
1: K-pop
0: Demon Hunter. Dáme Huntrix. Jak se jmenuješ? Odkud nám voláš?
1: Jmenuji se Natálka Bílová.
0: Natálko, a voláš z Brna nebo za Brnem?
2: Opět voláš, to
0: vidíš. Tam slyším tatínka. No.
1: Brně Tyšova 3.
0: No tak zdravíme do Brnečka, zdravíme tatínka, už ti to tam letí, ahoj. No a vyvolejte studio Krokodýla 603 103 103, tohle náš interaktivní pořad hity na přání, kdy se s námi můžete spojit, zahrát, komu jenom budete chtít.

0: Tady jsou hity na přání kroků, díl, my jdeme na telefon. Kdo pak se dovolal? Halo, slyšíme se?
1: Dobrý den, tady Marek, Sotiri Uzbima.
0: Marku, zdravíme tě, jak se máš?
1: No, mám se, teď jsem doma, louskáme voříšky za ženou.
0: Co si pustíme, komu zahraješ?
1: No, zahraju tu pro vás do rádia, pro moji ženu, a jestli máte Do House.
0: Dobře, no to zrovna není náš šálek kávy, ale pustíme ti něco pěkného, jo?
1: Děkuju moc.
0: Důhast. Krokodýl, tady jsou hity na přání, hrajeme podle vás. Vy si můžete volat, za okamžik vás opět vyzvu, abyste volali studio Krokodýla, no a hlavně vybírali hity. Tak co vám pustíme, co to bude? Tohle jsou hity na přání.

0: rádiem Krokolíl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách Pro X 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T-Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T-Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
5: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Je dobré mít se kam vracet.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tohle je farádní Phil Collins, vy jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio. Hity na přání, kdy se s námi můžete interaktivně spojit i přes naši apku, podobně jako tak dělá Míša, ta by chtěla zahrát Pink What About Us. Dobřany, tam zdravíme.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na kroku Jumping, tohle jsou hity na přání. My hrajeme podle vás, teď jdeme na telefon, kdo pak se dovolal, haló?
1: Tady Leona.
0: Ahoj Leono, odkud voláš, povídej. Mluvíme do Bystrce. Tak, co ti pustíme, pro koho to bude?
1: Pro tebe do rádia, super rádio, pro mamku a pro všichni, kdo mě znají.
0: Rádi zahrajeme, tak se tam mějte, ahoj, čau. A vy volíte studio 603 103 103, Krokodýl. Tady jsou hity na přání. Co vám pustíme? Co to bude? Volejte, vybírejte.

0: Je ty na přání, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, jak se máte krokodýláci? Někdo jede teďka autem, kampak, halo, kdo se dovolal, odkud?
1: Telefonu se dovolal Dušan a jede ze zahrady na oběd.
0: No a Dušan má skvělé jídlo dneska, že jo? Co tam budeš mít dobrého?
1: Samozřejmě, v pořádku s bramburkem.
0: Tak, komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Bude to pro mou manželku Lenku.
0: Pro Lenku, která vaří oběd?
1: Která vaří oběd.
0: Výborně, už ti to letí, tak se měj krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: A vy volejte studio Krokodýla 603 103 103. Hrajeme podle vás. Krokodýla.

0: Tak hity třeba i k obědu, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, ale i Vysočinu. Ze Žďáru na 96 FM už poslouchá Mira. Miro, ahoj.
1: Ahoj, Jirku.
0: Nazdar, jak se máte na Vysočině?
1: No tak máte se tady, že tam pršelo, že jo. Má to třeba do 6 hodin, takže den úplně, jak se říká, v kýbu, že jo.
0: No tak trošku nám aspoň zaprší. Komu zahraješ?
1: Ale bude to pro tebe, pro Uvar Vandany, pro Peťu Holíka, pro Kometu, no a hlavně pro Zbrojovku, že jo, aby dneska zase dali nějaký tý golky.
0: Fandíme Zbrojovce, do toho Sia Unstoppable, jo?
1: Díky, měs, ahoj.
0: Díky za parádní výběr, vy se zavolíte do Krokodýla. Číslo ke mně 603 103 103, já jsem Jirka. Co si pustíme na Krokodýlo, co to bude?

0: Síla, kroku děl. No a teď si dáme film, tedy titulní písničku z filmu Rychle a zběsile. Kdo pak se dovolal? Radio Kroku děl, halo.
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Ahoj Jirko, tak ty nám voláš odkud?
1: Volám z Bystrce.
0: Mm-hmm. Komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Tak bude to pro vás, pro celý rádio, že jste nejlepší.
0: Děkujeme.
1: Bude to pro Michala Bajkera z Líšně. Mm-hmm. Pro všechny, kdo fandí Kometě, že bychom to zítra měli urvat. Mm-hmm. A pro všechny, kdo poslouchají tohle skvělý rádio.
0: Moc děkujeme, tak měj si krásný víkend, ahoj.
1: Díky, měj se pěkně, ahoj.
0: A vy volíte studio 603 103 103 Krokodýla. Tady jsou hity na přání. It's

0: ty na přání Krokodýl, tak my už jdeme k Rejhradu. Kdo pak se dovolal do rádia Krokodýl, haló?
1: Ahoj, tady je Věrka.
0: Ahoj Věrko, tak komu zahrajeme, pro koho to bude?
1: Bude to pro mě, protože jsem měla 8 hodin na narozeniny.
0: No všechno je lepší.
1: Pro mého zetě, to míří teďka k nám, celou rodinou, ten měl 5 hodin na narozeniny. No a pro mého muže, který měl 16. září.
0: No to je krásný.
1: Tak na podzim.
0: Tak všechno nejlepší. Vám přeje kroku díla. K tomu letí pokáč. Mějte se.
1: Děkuji moc krát. Ahoj.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Tohle je pokáč, no a ještě někdo to stihne v rychlosti do rádia Krokodýl, kdo pak se dovolal, haló?
1: Čau, Jirko, tady Biker Zdeněk ze Šepkovic. Pozdravil bych moje pravnoučata Belinku a Topika z Lišně, ty seš myslím taky Lišňák, jo? A nově Dominička a jeho maminku Karolinku, kteří se vrátili včera z porodnice. Dětičky, máma, všechny rád a zdravím všechny krokodiláky. Mějte se hezky.
0: Zdravíme krokodýl, hity na přání, tak už to voní z těch kuchyní. Je tady čas oběda.

0: Luminier Zohej, Krokodýl, pravé poledne, čerstvé zprávy, tak o čem budou?
1: Hezké poledne, lidé stále častěji využívají zpětný odběr elektrospotřebičů, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla Katy Perry. Dáme si London Beat. Budou mi raje. Už je za malou chvíli.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce, přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
9: SK Artis Brno.
10: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
11: Skonto nábytek.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Pravé poledne, 12. hodina.
13: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
14: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska zataženo teploty kolem 17 stupňů. Zítra se dočkáme víc sluníčka.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Voliči v Česku ještě dnes rozhodují o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. Lidé stále častěji využívají zpětný odběr elektrospotřebičů. Poměr těch starších odevzdaných už dosahuje 60% vůči množství nových zařízení uvedených na trh. Umožňuje to recyklovat materiály, ale některé spotřebiče se dokonce mohou stát i cennými muzejními exponáty. To je případ například hrncového vysavače starého 90 let, který získalo Národní technické muzeum díky akci Recyklační víkend. Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti s jeho převzetím do dlouhodobého pronájmu. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který se tyčí do výšky 319 metrů a má 77 podlaží, byl po svém dokončení před 96 lety nejvyšší budovou světa, než ho po necelém roce překonal nedaleký Empire State Building. České fotbalistky v úvodním zápasu semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. V závěru dohrávali bez vyloučené Terezy Krejčiříkové. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o premiérový postup na velký turnaj. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V těchto chvílích už Brno a Jižní Moravou projete v poklidu, tak užívejte, krokodýláci, klid na silnicích.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přišla na rande o hodinu později a on se rozčiluje. Stojím tu přes hodinu a vypadám jako blbec. Snad mi nechceš říct, že za to, jak vypadáš, můžu já.

neznám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

do Plzni. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: tohle je Krokodýl, vaše rádio. No a Brno má novou atrakci, sochu pejska. Kdo tráví volný čas v Lužánkách, nejspíš se už někdy setkal s velkým bílým psem. No a představte si, že před rokem švýcarský ovčák zemřel. Byl to takový legendární pes, kterého poznávali lidé v parcích ve velkém. No a tak se majitel tohoto pejska rozhodl, že na jeho počest postaví sochu, kterou právě včera večer slavnostně odhalili. Takže se běžte podívat na novou bílou sochu břího vlčáka přímo v Lužánkách v parku Krokodýl.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
0: Zbrojováci, Šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech. Fandíme s vámi.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici. Loni v září zcela nečekaně prodělala ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal vozíčkář. Právě se vrátila z rehabilitačního centra a je pro ně velmi důležité, aby pokračovala ve cvičení i doma. Potřebovala by k tomu cvičební stroj Motomet, ale ten je drahý a nemohla by si ho dovolit. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici Motomet zajistil, aby mohla cvičit a aby se její stav zlepšoval.
1: Když jsem to Alici řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Prachy do tvý ruky.
1: Připravení krokodiláci, mám pro vás 124 tisíc korun. Za náš záhadný krokodilí svuk stačí ho pouze rozpoznat, no dneska odpoledne vám dáme šanci vyhrát velké peníze. A jestli si za ně koupíte dovolenou luxusní, nebo si to necháte jako třeba zásobičku na Vánoce pro rodinný lepší rozpočet, tak to necháme na vás. Peníze dneska odpoledne dostanete šanci vyhrát.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 tisíce korun.
2: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
3: Vážně?
2: Jasně, dej na mě.
4: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
5: Starnet, moderní internet, Starnet, digitální televize, Starnet, mobilní volání, Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí, s námi budete starnetovat, www.starnet.cz.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
11: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
12: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
11: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
12: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
11: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
12: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
13: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tohle je Jennifer Lopez, 13. hodinka, čerstvé zprávy na kroku, dílo, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, nová církevní škola na Jánské se příští rok neotevře, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Jennifer Lopez. UB40. Je tady 13. hodina.
7: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Dneska zataženo, zítra se dočkáme sluníčka, teploty kolem 16 stupňů.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová církevní škola na Jánské se příští rok v září neotevře. Úprava nevyužívané školní budovy, ve které má vzniknout, zabere víc času, než se předpokládalo. Nový termín otevření by měl být znám v řádu týdnů. O zápis do školy už projevilo zájem několik desítek uchazečů. Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti zůstanou otevřené do 14 hodin. Pak začne sčítání hlasů. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. Francouzská policie objevila dva obrazy malíře Renoira, které v září dva muži ukradli z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionisty. Policisté zadrželi 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé. Český fotbalový záložník Tomáš Souček nastoupil do prvního soutěžního utkání po 3,5 měsících od zranění na mistrovství světa. Bývalý reprezentační kapitán byl v základní sestavě West Hamu v předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers, která skončila 1-1.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, tady je Krokodýl. V těchto chvílích byste měli projet bez větších komplikací. Kdybyste o něčem věděli, dejte vědět.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Hele Pepo, od koho jsi koupil to maso? Od tvého milence, zavtipkuje manžel. Cože, Standa dělá v řeznictví.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich je na telefonu. Pozvánka pro vás.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Říjen máme v plném proudu a tak nalákám na akce, které pro vás chystáme. Zapište si tedy například 14. října, kdy v zoo proběhne další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát s názvem Krásný, děsivý či nechutný a neb vztah lidí ke zvířatům. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne ve vzdělávacím sále správní budovy a vstup je zdarma. V ten samý týden 17. října zvu na běh pro tygry, kde můžete společně s námi podpořit ochranu těchto nádherných šelem ve volné přírodě. Rezervace ještě běží a odkaz najdete na našem webu. No a zapomenout nesmím ani na samotný závěr října, kdy nás konkrétně 31. čeká oblíbený Halloween. Samozřejmě zvu i do zoo v jakýkoliv jiný den. Otevřeno máme každý den od 9 do 5 a sezónní vchod funguje jen pátky a víkendy. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme na Smečka.
2: Pozdrav do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. BrunoFamilyPark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
7: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Měsíc od brněnského derby navízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce, přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
11: SK Artis Brno.
12: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
0: Je dobré si pomáhat. Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se děje, no jaký byl týden z pohledu městské policie Brno i o tom právě teď na telefonu Jakub Ganem. Pěkný den.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí strážníci otevřeli planžetou byt šedesátnice z Bystrce. Její sousedé slyšeli volání o pomoc a naší hlídce přes dveře řekla, že se jí špatně dýchá. Vysílená žena nemohla stát a taky strážníci poskytli první pomoc a svěřili zdravotníkům. Srdeční venčení psů v Bohunicích přerostlo v konflikt mezi dvěma sedmdesátníky. Jeden z nich prý kopl fenku, aby ji odehnal od svých dvou psů. Když se jí majitel ohradil, 73letý muž ho prý tloukl kovovou částí vodítka do hlavy. Údajně ho srazil k zemi a tam ho dál byl. Navíc odešel s mužovým telefonem. Strážníci podezřelého dopadli a hrozí mu vězení. Ke zraněnému zavolali záchranáře. A v Novém Lískovci v noci na čtvrtek strážníci našli plačícího 7letého chlapce, který v tričku s krátkým rukávem hledal svoji matku. Posadili ho do vyhřátého služebního auta a brzy přišli na to, že když usnul, odešla žena pít alkohol s kamarádem do parku. Nadýchala 1,5 promile. Případ předáváme sociálním pracovníkům i policistům. Přeji klidný volební víkend a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl víkend z pohledu městské policie.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
6: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
0: 39. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: life.
1: Krokodíl.
2: Žiju příběh z leporela, skládám stránku ke stránce.

0: me.
1: Krokodýláce, totiž taky krásné odpoledne vám od mikrofonu přeje Janča Houbová. No a za malou chvíli 14. hodina, to znamená připraveny aktuální zprávy, o čem budou.
2: Hezké odpoledne, dnes se na Římském náměstí měla konat akce Takto vysyp, nakonec je přesunuta na jiný termín, víc o tom za chvilku.
1: A teď už taky pozvánka za kulturou.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech Ocelové magnolie a vízí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno 19 hodin. Představení Ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Vajdra uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru V kůži Marty Kotvaldový nabízí divadlo Polka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
1: A z hitu Krokodýla po 14. hodině Timber. Určitě jste poznali Kesha a Pitbull ze starších hitů Fania Cannibals. Z českých hitů Lucie Šrouby do hlavy. Máme 13 hodin a 58 minut.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak to vypadá s počasím? Aktuálně zataženo pod mrakem, teploty v Brně 15 stupňů Celsia, Břeclav, Hodonín a Znojmo tam měříme 16 stupňů, Vyškov hlásí 14, no a nejchladněji je aktuálně na Blanensku, tady je 13 stupňů Celsia. Jinak podle meteorologů dnes bude zataženo až oblačno, přes většinu kraje bude přecházet pásmo deště, na Hodonínsku čekáme srážek nejméně, no a později večer začnou srážky postupně od západu ustávat, denní maxima 13 až 16 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezkou sobotu. Právě teď se uzavřely volební místnosti a začne sčítání hlasů. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Dnes se na Římském náměstí měla konat akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Kvůli počasí se však nakonec neuskuteční. Nový termín je ve čtvrtek 15. října v 16 hodin. Americký prezident Donald Trump požádal nejvyšší soud Spojených států o obnovení žaloby proti své soupeřce z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonové. Demokratickou kandidátku viní ze spiknutí s cílem poškodit jeho volební kampaň šířením tvrzení o jejím napojení na Rusko. Soudy však žalobu už dříve zamítly jako neopodstatněnou a Trumpovi a jeho právní zástupkyni nařídili uhradit 22 milionů korun na nákladech řízení. Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem v šestém ligovém kole přišli o neporazitelnost sezóně francouzské ligy. Na stadionu Lens podlehli 1-2. Český reprezentační záložník odehrál 78 minut.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete na silnici 602 u Velkého Beranova na Jihlavsku. Tady dávejte pozor, je tady hlášená dopravní nehoda, probíhá vyšetřování právě dopravní nehody a jízdní pruh je uzavřen. Pojďme se také podívat do Brna, tady Merhautova ulice, hlášená dopravní nehoda, průjezdce zvýšenou opatrností. Krokodýláci, kdyby cokoliv, tak nám určitě dejte vědět, jinak vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje.
0: www.master.cz.

0: Krásné sobotní odpoledne s datem 10. října, kdy svůj svátek slaví krásné ženské jméno Marina, tak pokud nějakou znáte, určitě jí popřejte všechno nejlepší. Jinak za malou chvíli na Krokodýlu Typka můžete vyrazit, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Programátorova žena ke svému muži. Drahý, chtěla bych dítě. Dobrá, nainstaluju.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Ujáme vám.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Ta trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi. Nechybí tady ani zastavení věnovaná vojenskému hřbitovu nebo legendě o zabité dívce. Každý panel obsahuje úkol pro malé i velké návštěvníky, takže jak jsem říkala, opravdu pobaví se úplně každý. S místní přírodou vás seznámí i doskočiště, kde si můžete vyzkoušet, jaký skokan jste. Protážový panel pak prověří vaši znalost stromů, lesní království, bludné kameny a socha zabité dívky zase dávají prostor pro tvoření v přírodě a rozvíjení kreativity. Celou trasu z Divišovy čtvrti do Soběšic doplňují lavičky a odpočinková místa, no a cestou minete i zahradu pěti elementů, komunitní kompostér a oblíbené lesní pirátské hřiště. No, takže procházka, na kterou byste se určitě dnes měli vydat a která zabaví opravdu celou rodinu.
1: Rádio Krokodýl. Stop si snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
12: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
13: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
14: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
15: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
16: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
17: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.
18: Rádio, které pomáhá.

0: Kylie Minogue, za malou chvíli Kesha Pitbull, nebo taky Mirai Vlci, a teď už se jdeme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krychlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka, Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná koňská neboli golfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit, a proto se požádala Rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Jiříkovi rehabilitace, kterému pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: tmou. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Je to tak, krokodýláci, my na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl. A proto každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc a to po celý rok. No a kdo je dalším, komu pomůžeme? Pojďme se na to společně podívat.
2: My vás zdravíme, tady je Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No já mám dobrou zprávu, protože vy jste nám napsala do Krokodýla, my pro vás máme klimatizaci.
3: To nemyslí, to vážně.
2: Ano, myslíme.
3: Jsem dojacá, co jsem mi v očích za ní, no, asi tak vám to řeknu.
2: Mám pro vás fantastickou zprávu, my té vaší kamarádce ten život zlepšíme, příjemníme.
3: Jste strašně hodí, strašně.
2: Pojďme si říct, co jste tam napsala.
3: No, je půlvážné operace, měla nádor na mozku, naštěstí nezhoubný, ale musela se učit znovu vlastně číst, psát, jo, všechno fungovat. No a navíc má vlastně autistického syna, Marečka, 15-letého. Já je s ním sama, protože tatín je samozřejmě to vzdál, když zjistil, jak na tom chlapec je. Bydlí se synkem v panelovém domě v Černovicích, není to tam moc dobré, ale určitě v létě by to hodně ocenili, protože říkala, že Marečík moc ty horka nesnáší, takže velice by to ocenila.
2: Tak mám pro vás dobrou zprávu, my ten život zlepšíme. Jste pro?
3: Jste strašně hodný, moc vám děkuji.
1: Tak samozřejmě to byl jeden z příběhů a pokud znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak určitě neváhejte a napište nám jeho příběh, zapište si www.81pomáha.cz. No a my se budeme těšit a budeme pomáhat.
0: Radio Krokodýl.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
7: Fandíme s vámi.
8: Brno!
9: Je to tady. Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
7: Fandíme s vámi.
10: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
11: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
11: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
10: www.chlebíčkovýraj.cz.
12: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
13: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
14: Kaufland slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
15: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak to byla Lucie, šrouby do hlavy, za malou chvíli je tady 15. hodina, to znamená, že je připravená Peťa Papančevová, která má pro vás aktuální zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, lodě na Brněnské přehradě ode dneška jezdí už jen k hradu Veveří, i o tom za chvilku.
0: A teď už pozvání za kulturou.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komedii Šipkaři. Šipkaři kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Příběh nás zavede do prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod, které české publikum dobře zná. Právě do této obyčejné reality vstupuje kriminální podsvětí a sled stále absurdnějších situací. Kontrast mezi hospodským prostředím a velkými plány hlavních hrdinů vytváří základ humoru i tempa celého filmu. Šipkaři v brněnském kině Lucerna v sobotu 10. října od 18 hodin. Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 15. hodině Kelly Celaví. Ariem. A z českých hitů Lucie Vondráčková. 15. hodina je tady.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jdeme se podívat na počasí. Aktuálně v Brně a na celé Jižní Moravě zataženo pod mrakem, občas lehkým deštěm a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. Dnes bude podle meteorologů zataženo až oblačno, přes většinu kraje bude přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme srážek nejméně, později večer začnou srážky postupně od západu ustávat.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lodě na brněnské přehradě ode dneška jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezóny, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru. Včera a dnes jsme rozhodovali o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijeme. Volební místnosti se uzavřely ve 14 hodin a probíhá sčítání hlasů. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. My vše aktuálně sledujeme. Zvířata v Evropě ohrožuje virus šamonda, který napadá především skot, koně, ovce a kozy. Státní veterinární správa proto zavedla povinná vyšetření. Výskyt viru v posledních měsících potvrdila už řada evropských zemí. Česko viru zatím odolává. Příznaky mohou být podobné jako u katarální horečky ovcí. Tedy horečka, slabost, snížená produkce mléka, nechutenství a průjmy nebo potraty či malformace u narozených mláďat. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Borgese porazil 6-3, 3-6 a 6-3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné 2 hodiny. Borgesovi dal 12S.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V brněnské Merhautově ulici probíhá vyšetřování dopravní nehody. Srazila se tady šelina s osobním autem, průjezd se zvýšenou opatrností. Podobně je na tom s průjezd se zvýšenou opatrností také ulice Ondrová v Brně, kde je nehoda 4 osobních aut, tak na to myslete. No a jdeme ještě na silnici 602 u Velkého Beranova na Jihlavsku. Tady je havárie osobního auta, probíhá vyšetřování nehody a jízdní pruh je uzavřen. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. cestu, kdyby cokoliv, tak nám určitě dejte vědět.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné odpoledne vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Houbová. No a za malou chvíli se ke mně připojí také Žanek Hlaváček, který bude mít pro nás připravené něco z lekce brněnského hanteců. Ženy, prosím tě, vítej, už nám to prozrať.
1: Zdar jak svíňa z kroksný. Gomety, co to znamená mít těžko peřinu?
0: No tak to jsem zvědavá, podrobnosti za malou chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Pavlík říká manželce, zase nový kostým, odkud ho máš? Koupila jsem ho. A kde jsi vzala peníze? Našla jsem je. A kde? V tvojí peněžence.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Lucie Vondráčková, Láska umí víc, no a teď budete vidět víc i krokodýláci vy, protože je připravená lekce brněnského Hantecu a společně s ní Honza Žanek, Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar jak svíňa z kroksní. Gomety, co to znamená mít těžko peřinu?
1: No tak na to jsme se samozřejmě ptali i vás.
3: Slákat se, mít velký břuch.
4: Být tlustej.
3: Jít spad ožravej.
1: Velký břuch, tak co to prosím, Žanku, znamená?
2: Mít těžkou peřinu znamená mít těžký fedry. Vlastně se to povídá, mít velký strach. Kdo se bojí, nesmí do lesa, nemějte žádnou peřinu a mějte betelný den.
1: Tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
6: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
5: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
7: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
9: Autonova Brno, na ulici Masná, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
10: Rádio Krokodýl. Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

Jensen and the Moonlight a 90 na Krokodýlu. No a představte si, že v Brně máme novou zvířecí sochu a je to socha jedné psí legendy. K neodmyslitelným symbolům brněnských lužánek totiž roky patřil pes jménem Finn. Jelikož loni uhynul, tak park nyní zdobí socha velkého, ale klidného a hravého vlčáka. Chlupač se pohyboval hlavně kolem hudební kavárny a oblíbili si jej nejen děti. Na sochu psa se složili jeho přátelé a fanoušci, přispělo ovšem také město a kraj. Bílý tesák kromě sochy dostal lavičku v podobě vibrující plošiny, tak se na něho běžte podívat.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla Taylor Swift a teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku krásná částka 124 600 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A pokud by se vám tato částka hodila, tak určitě neváhejte a volejte právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A teď už také soutěž, ve které jsme rozdali téměř 3 miliony korun. Soutěžíme aktuálně o částku 124 600 korun a na lince 603 103 103. Posluchač Petr.
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, já vás zdravím. Připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk. A jak zní váš tip za tuto částku, prosím, prozraďte.
2: Můj tip je navlečení prstinku na prst.
1: Typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je správný, tak pojďme se na to podívat. Tak bohužel je mi líto, správný tip to není.
2: Mějte se,
1: naschranou. Krokodýláce, vy nezoufejte, protože navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
10: 30.9. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodil. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: náma vzhůru.
1: Sebastian, záchranný bod a za malou chvíli 16. hodina, připravená Peťa Papančevová a aktuální zprávy, o čem budou.
2: Hezké odpoledne, dnes se na Římském náměstí měla konat akce Takto vysyp, nakonec je přesunuta, víc si o tom řekneme za chvilku.
3: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
1: A po 16. hodině Capital Cities. Charles and Eddie. A pro všechny fanoušky, kteří se dneska těšili na koncert, tak aspoň takhle rádiově kabáti. Máme 15 hodin a 59 minut.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
1: A teď už také počasí, aktuálně Brno a celá jižní Morava zataženo pod mrakem, občas nějakou tou přeháňkou a k tomu 15 stupňů Celsia. Pokud se ptáte, jak to bude vypadat zítra, očekáváme proměnlivou převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělou přeháňkou a denní maxima v neděli v Brně a na jižní Moravě 13 až 16 stupňů Celsia.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Dnes se na Římském náměstí měla konat akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci měli dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomoci tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Kvůli počasí se však nakonec neuskuteční. Nový termín je čtvrtek 15. října v 16 hodin. Včera a dnes jsme rozhodovali o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijeme. Volební místnosti se uzavřely ve 14 hodin a probíhá sčítání hlasů. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. My vše aktuálně sledujeme. Tokio nabízí suši na palubě dvoupatrového vyhlídkového autobusu. Okružní jízdy začaly dnes. Cestující si v patře suši busu mohou pochutnávat na suši a vybírat talířky z pohyblivého pásu. Jízda vozidlem s kapacitou 20 míst a stahovací střechou zahrnuje neomezenou konzumaci suši a trvá přibližně 70 minut. Jízdenka stojí v přepočtu 2200 korun. Filip Salač odstartuje do zítřejší motocyklové velké ceny Indonésie ve čtvrté řadě z 11. pozice. V dnešní kvalifikaci třídy Moto 2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na silnici 602 u Velkého Beranova na Jihlavsku stále probíhá vyšetřování nehody osobního auta a jízdní pruh je uzavřen, tak s tím počítejte. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám určitě zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krokodýl s vámi v sobotu 10. října, kdy svůj svátek slaví nositelky krásného jména Marina, tak pokud nějakou znáte, tak ji samozřejmě nezapomeňte popřát. Jinak za malou chvíli pro vás, přátelé, budu mít tipka, můžete vyrazit, tak určitě zůstaňte s námi. No a 16. hodinu nám na sobotu, jak se sluší a patří, startují Vohnouti, svaz českých bohémů.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princes.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlap se vrací domů z práce, jde do ložnice a vidí nahého chlapa. Kdo jsi? Milenec. A kde je žena? Schovala se do skříně.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, a je to tady oblíbená rubrika, kde pro vás vždy máme tip, kam můžete vyrazit. No a teď už pro vás mám tip, kdyby počasí úplně nepřálo, no a že nám teda přát úplně nebude, tak se pojďme podívat, kde se skutečně schováte. Společně se vydáme do systému největších podzemních chodeb a sklepů v České republice do Znojemského podzemí, což je labyrint proplétajících se podzemních chodeb místy až 4 patry nad sebou o celkovém rozsahu zhruba 25 kilometrů. Podzemní síť dodnes udivuje důmyslně budovanými větracími šachtami, kouřovody a studnami. Počátky znojemského podzemí se datují až do 14. století. Vzniklo propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů a paláců. Smyslem byla snaha ochránit obyvatele města před útrapami spojenými s obléháním města a případným rabováním cizích vojsk ve městě. Prohlídkový okruh je zaměřen na návštěvu podzemních chodeb s výkladem o historii vzniku, zahrnuje expozici Tajemné podzemí, ve kterém uvidíte mystickou dílnu, postavy z městských pověstí, oživlé skály, netopíry, skřety, ukázky vězeňských kobek anebo kostlivce v rakvích. Atmosféru dotváří speciální světelné a zvukové efekty. Znojemské podzemí zájemcům nabízí také adrenalinové trasy podzemím, takže pokud už teda taky nějak řešíte spooky season v říjnu, no tak myslím si, že znojemské podzemí bude pro vás to pravé.
0: Rádio Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
8: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
9: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje.

0: které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
1: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce. Přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
2: SK Artis Brno.
3: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
5: Je dobré mít někoho rád.

0: Osmdesátky, vajaž, za malou chvíli. Capital City, Safe and Sound a chybět nebude ani jelen, klidná jako voda. Ovšem, teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Ivo, rád bych Rádio Krokodýl požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Se svou přítelkyní Gabinou mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
2: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Vaše oblíbené snídaně jsou zpátky, krokodýláci, určitě jste si toho už všimli. Naše krokolítka vyráží do ulic Brna a Jižní Moravy a stačí se na nás usmát a každé všední ráno rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to prosím pěkně úplně zcela zadarmo. No a pojďme se podívat, jak to vypadalo třeba v pondělí.
2: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, usmívala se nám první posluchačka. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, moc děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní takhle při pondělku.
2: A další se usmívá, to je naše věrná Prý.
4: Ano, dobrý den, já jsem věrná posluchačka Rádia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní, Rádio Krokodýle.
2: Snídaně za úsměv a další paní dostala od Rádia Krokodýl snídaní.
5: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
2: Kam pak jdete?
5: Do práce.
2: Super, snídaně do práce.
1: 103 snídaní úplně zadarmo z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. No a v pondělí po ránu vyhlížíte krokohlídku na ulici Milady Horákové v Brně.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherymotor.cz.
11: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
0: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
15: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
14: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
15: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
15: Chlebíčkový ráj.
16: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
17: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
19: Hey yo, big wave. Yeah. Tell them I come.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech Ocelové magnolie a vízí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno 19 hodin. Představení Ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Vajdra uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Maska a vízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru V kůži Marty Kotvaldový nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
0: Do Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
3: 17. hit za hitem na celé Brno, celou jižní Moravu. Jesse J. MC Hammer. A nebo Lucie. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 5. hodině odpolední.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Počasí na neděli, víme, jak bude v Brně na jižní Moravě. Zítra čekejte převážně polojasno, dočkáme si i sluníčka. Teploty budou kolem 16 stupňů Celsia.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 5, hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Lodě na brněnské přehradě ode dneška jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezony. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru. Včera a dnes jsme rozhodovali o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijeme. Volební místnosti se uzavřely před 3 hodinami a probíhá sčítání hlasů. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem. Jednu z nejvýznamnějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti s jeho převzetím do dlouhodobého pronájmu. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který se tyčí do výšky 319 metrů a má 77 pater, byl po svém dokončení před 96 lety nejvyšší budovou světa, než ho po necelém roce překonal nedaleký Empire State Building. Světová jednička Kateřina Siniaková si v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai a společně na okruhu WTA mohou vyhrát třetí letošní a celkově čtvrtý turnaj. 30-letá Siniaková letos pozbírala zatím 7 deblových trofejí.
6: Dopravní servis vám přináší MasterDC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jirka s vámi, no a za okamžik se podíváme taky do brněnské zoologické zahrady.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena si v obchodě vybírá vysokou skříň a prodavač se ptá, to máte tak vysoký strop? Ne, souseda. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich je na telefonu. Pozvánka pro vás.

0: konkrétně 31. čeká oblíbený Halloween. Samozřejmě zvu i do zoo v jakýkoliv jiný den. Otevřeno máme každý den od 9 do 5 a sezónní vchod funguje jen pátky a víkendy. Těšíme se na vás. Jsme zoo Brno, jsme na Smečka.
1: Pozdrav do zoo Brno.
2: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
3: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. Bruno Family Park CZ.
8: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
10: Rádio Krokodýl.
11: Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
12: Pusťte slunce do svého domova.
13: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
12: A pozor, akce.
13: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
14: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
15: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

Na Krokodýl Sean Paul, Dua Lipa, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, no a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký týden byl tady ve městě. No a mezi tím Gump, protože to nevzdám, na Krokodýlu právě teď.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se děje, no jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i o tom právě teď na telefonu Jakub Ganem. Pěkný den.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí strážníci otevřeli planžetou byt šedesátnice z Bystrce. Její sousedé slyšeli volání o pomoc a naší hlídce přes dveře řekla, že se jí špatně dýchá. Vysílená žena nemohla stát a taky strážníci poskytli první pomoc a svěřili ji zdravotníkům. Srdeční venčení psů v Bohunicích přerostlo v konflikt mezi dvěma sedmdesátníky. Jeden z nich prý kopl fenku, aby ji odehnal od svých dvou psů. Když se jí majitel ohradil, 73letý muž ho prý tloukl kovovou částí vodítka do hlavy. Údajně ho srazil k zemi a tam ho dál byl. Navíc odešel s mužovým telefonem. Strážníci podezřelého dopadli a hrozí mu vězení. Ke zraněnému zavolali záchranáře. A v Novém Lískovci v noci na čtvrtek strážníci našli plačícího 7letého chlapce, který v tričku s krátkým rukávem hledal svoji matku. Posadili ho do vyhřátého služebního auta a brzy přišli na to, že když usnul, odešla žena pít alkohol s kamarádem do parku. Nadýchala 1,5 promile. Případ předáváme sociálním pracovníkům i policistům. Přeji klidný volební víkend a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl víkend z pohledu městské policie.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
4: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
5: Ach, jo, to je hrozná práce.
6: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Počasí na neděli, víme, jak bude v Brně na Jižní Moravě. Zítra čekejte převážně polojasno, dočkáme si i sluníčka. Teploty budou kolem 16 stupňů Celsia.
0: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
1: Paráda Rádia Krokodýl.
2: Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo i Vysočino. Tady je Krokodýl, díky vám nejposlouchanější rádio v Brně a na Jižní Moravě. Začínáme tady hit paráda Top 50, do které můžete hlasovat na www.krokodýl.cz v sekci hit paráda. Pojďte do toho, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu začínáme.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: K roku díl nechte si chutnat ten nejlepší hudební mix. Hity, kterými žijete právě teď v Brně, ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě, v Třebíči, ale taky v Blansku. Díky, že jste s námi, tady je Mark Amber.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Krokodýla Ava Max. Posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, já jsem Jirka. Přeju vám parádní večer, ať už děláte cokoliv, podobně jako Věrka, která nás poslouchá v Řečkovicích. Její oblíbenec Alex Warren, Ordinary, právě teď na Krokodýlo.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: na kroku díl Alex Warren, posloucháte hitparádu TOP 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer. A tohle je hudební meníčko krokodíla, které jste umíchali a uvařili vy, posluchači krokodíla. Hlasujete na www.krokodíl.cz, hitparáda TOP 50.
1: Rádio Krokodíl, hit číslo 45.

0: Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
7: Na kroku díl pop, folk a taky country. Tohle byla Daša Austin. Písnička od Peťulky, která poslouchá na benzince přímo na Heršpické, tak i tam zdravíme. Díky, že jste s námi s Krokodýlem.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
0: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.

0: roku dílnu a teď pozdrav taky na čerpací stanice. Na jedné takové poslouchá Vicky, tak zdravíme. Vicky přímo na Vinohrady, tedy do Vinohradského kopce na čerpačku. I pro ní Leony, Don't Worry.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41. Novinka Rádia Krokodýl. Leony.

0: Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v M-paláci.
1: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Šilingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Šilingrák. Tak to slaví úspěšní.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
7: Na kroku díl Lady Gaga Abracadabra, tak jsme si tak trošku začarovali, posloucháte kroku díla hitparádu Top 50. Já jsem Jirka, no a teď si dáme tak trošku slunné Itálie. Italo Disco a Colors na kroku dílu právě teď.
8: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 38.

0: Jste z kroku, dělám tohle partička Jelen vzdušnější, posloucháte Hitparádu TOP 50. No jak mi píše Mirek přímo z Líšně, tak máme zahrát na terasu, kde právě teď popí kafíčko se svojí přítelkyní Peťulkou. I pro vás David Guetta a Sia.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo

0: Jako? Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 33.

0: tohle se příjemně poslouchá. Teddy Swims, k roku díle hitparáda Top 50, no a tohle jsou ty největší megahity pro Brno a celou Jižní Moravu. Teď něco, co vás roztančí, nová kaskáda.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a kaskáda. Boj

0: na kroku díl jeden pokáč solitér, posloucháte hit parádu top 50, no a my si budeme zpívat takzvaně Mičiko. Nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla, to nejlepší pro Brno a celou Jižní Moravu.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: Na kroku dílo Billie Eilish, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer. Nezapomeňte, že tohle jsou největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, ale taky třeba Žďár nad Sázavou nebo Blansko. Díky, že jste s námi, Marek Ztracený a modlitba za pátek.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl, Marek Ztracený, modlitba za pátek.

0: Novinka.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Jste s Kroku dílem, tohle byla modlitba za pátek a Marek Ztracený. My máme sobotu, vy posloucháte Parádu Top 50. Možná si u toho dáváte něco dobrého k večeři. Podobně jako posluchačka Verča, která poslouchá v Obřanech, taky do Obřan Pink Runaway.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
6: Vážně?
5: Jasně, dej na mě.
7: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách Pro X 2000. ProX2000.cz.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Na kroku dílo David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. No kdo by si nepřál být věčně mlád? Posloucháte kroku díla, teď pozdravíme taky Alex do Horunína. Ta určitě poslouchá třeba i v práci na čerpací stanici, kde nás ladí pravidelně. Tak i pro tebe další hit z kroku díla.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Tam je Krokodýl, tady je rádio, které dává šanci brněnským interpretům. Tohle byl Jirka Jen tak Band. Posloucháte hitparádu Top 50. No a teď už jdeme za Shakirou. Jdeme si zpívat Die Die.
1: Místo 22.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle je hitparáda Top 50, já jsem Jirka, přeju vám pěkný večer, no a posílám novinkového Eda Sheerana s Martinem Garrixem.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
1: Rádio Krokodýl. Místo 20.

0: na kroku díl Colors Italo Disco, posloucháte Hit Parádu Top 50. Nechte si chutnat, tohle jsou hity třeba i na poslední prázdninový víkend. Naked na kroku dílo.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Na kroku dílo Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. Posloucháte kroku díla, hit parádu Top 50. Teď si dáme Naked, no a to je oblíbená tedy písnička naší posluchačky Nikči, která poslouchá právě teď ve Vyškově na 102,6 FM. Díky, že jste s námi, no a teď už Eva Farná.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Na kroku dílo zpěvačka Eva Farná, která se teďka tak trošku živí i tím, že porocuje Superstar. No a teď už je Jennifer Lopez, která to tady rozvlní s Davidem Guettou.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 16.

0: Jste s Krokodýlem, no a Michal mi píše z Řečkovic, že bychom měli zahrát i pro něj. Díky, že jste s námi. To nejlepší hit Prada Top 50, ty největší hity pro Brno a celou Jižní Moravu. Právě teď pro vás.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, 14.

0: Tohle byl Bruno Mars a Rose. Posloucháte Kroků díla hitparádu TOP 50. Nezapomeňte, že do hitparády nám můžete zahlasovat na www.krokudíl.cz. Pojďte do toho, podobně jako to má Leopold, který poslouchá přímo v Maloměřicích, taky do Maloměřic Miraj Drahukami.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, místo 12.

0: kroku dílpoetika půlnoc. Tak do půlnoci ještě daleko. Nezapomeňte, že po Hit Parádě pro vás máme taky ten nejlepší hudební mix. Party u vás v obýváku, nejenom v obýváku, ale třeba taky v garáži, možná taky někde pod pergolou. Krokodýl, pěkný večer.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

monocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Tohle je Kroku díl, tohle je paráda top 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, no a Olivie, ten nám píše přímo z městské části Lesná, takže na Lesnou pozdravíme, no a posíláme vám tam pozdrav a posíláme Huntrex Golden.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: Na kroku dílo Huntrex Golden, tohle je velmi oblíbená písnička u dětí. Také doufám, že jste si s nimi zaspívali, možná i zatancovali takový ten taneček. Teď místo 9. Hit parádě Krokodýla Teddy Swims a Bad Dreams.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. 9. místo.

0: kolem krokodýlů. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
7: Na kroku dílo Tedeswims Bad Dreams, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Wiener, přeju vám pěkný večer. Hrajeme na celé Brno, Vyškov, Voronín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďárnad Sázovou, Svitavy nebo Blansko. Tady je Ale Farben a bude se zpívat Baby Goodbye.
8: Rádio Krokodýl, hit číslo 8.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo sedmé.

0: Sweet Caroline, posloucháte Krokodýla, no a pozdravíme taky Barču, která poslouchá taky v Třebíči na 101,7 FM, díky, že jste s námi. David Guetta, Milky.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, hit číslo 6.

0: Možná, že jste si právě teď pobroukávali s krokodýlem, podobně jako Jitka z Břeclavy, která si zpívala taky tenhle ten hit od Davida Getty a Milky. Posloucháte Hitparádu Top 50, před námi je Bibi Rexa.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí pět.

0: Jak vám chutná hudební meníčko Krokodýla? Tohle byla BB Rexa Faithless Krokodýl. Teď místo čtvrté. Partička Krištof a Dominika Alagia.
1: Rádio Krokodýl. Čtvrté místo.

0: na kroku dílo Dominika Aládžia a Krištof Půlnoční hřích. Tak co, máte taky nějaké hříchy? No, myslím si, že není hřích si dát teďka dobré kafe a k tomu možná nějaké espresso. Co vy na to? Kafe espresso? Tady je na kroku dílo Sabrina Carpenter.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle hit paráda top 50, já jsem Jirka Vínár, hrajeme vám to nejlepší. No a teď číslo jedna pro tento týden, dámy a pánové, doufám, že jste připraveni, protože tohle je jednička. Číslo jedna, Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Je to tady Krokodýláci a od této chvíle ten nejlepší hudební mix a ty největší megahity všech dob na celé Brno, celou Jižní Moravu. My vás tak trošku roztancujeme. Takhle v sobotu na večer, tak ať si užíváte. Máme po volbách, tak věřím, že jste pěkně odvolili a my jsme rádi, že volíte rádio Krokodýl, hit za hitem.

0: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Party u vás v obýváku na Rádiu Krokodýl.
2: A ty největší megahity všech dob, doufám, že jste připraveni. Teď si dáme písničku, kterou vybírá Martin, který poslouchá v Blansku. No a zvedne mu tam náladu do taxíku písnička Svaz českých bohémů od Vohnoutu. Máte to mít tady u nás na Krokodýlu. Pěkný večer.
1: Rádio Krokodýl. Ty největší megahity pro sobotní noc vám mixuje Jirka Wiener.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací

0: krokodýl.
1: A ty největší megahity všech dob, já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer, ať už jste doma o víkendu, odpočíváte, nebo jste na noční, podobně jako to mají holky, které poslouchají ve fakultní nemocnici Brno Bohunice. Tak i pro vás hit Konga, tady je Gloria Estefan na pohled roku 1981, no a za okamžik vám pustíme taky hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Party u vás v obýváku, no a taky hit vašeho života, o který si můžete napsat na program @krokodil.cz. Podobně jako píše Kamča, která by chtěla velký mega hit z roku 2001, na který tancovala po diskotékách, třeba i tady v Karibiku v Brně. Je to Boson One in a Million pro rok 2001. Tak pojďte zaspomínat. Tohle je hit vašeho života.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
0: Krokodýlí party v obýváku. Právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Rádio

roku vzdílá ty největší megahity všech dob. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. No a teď mi tady píše posluchač Michal, který je poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM, že by chtěl slyšet písničku od Iny Hot. Je to velký megahit roku 2009 a vždycky mu zvedne náladu. Jezdí jako kamionák po dálnici D1 kolem Jižní Moravy právě teď. Tak Ina Hot, i pro tebe.

K roku dílat ty největší megahity všech dob. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. No a píšeme tady Nikča, která nás poslouchá v Třebíči na 101,7 FM, že by chtěla megahit roku 1997. Tohle je hit, který připomíná dovolenou u moře. No a prý ráda tancuje na sambu. Tak si dáme Sambu de Janeiro, tady jsou Bellini.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: Pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravu, jste s Krokodýlem, já jsem Jirka. Nezapomeňte, že i v této hodině vám pustíme hit vašeho života, napište si o něj na program zavináč krokodýl.cz. No a teď pozdravíme taky posluchače Tondu, který nás poslouchá přímo v Boskovicích, tak máme dát přímo pod pergolu k opíkání buřtíku i do toho chladnějšího počasí Los de Rio Macarena prý na zahřátí. Máte to mít.

0: Krokodýl Kygo, Tina Turner, posloucháte Krokodýla za okamžiky do vašeho života. Teď mi píše Ruda, který poslouchá v Líšni a máme zahrát vzpomínku na rok 2002. Žlutý pes sametová, máte to mít? Krokodýl, pěkný večer.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Krokodýláci, radím si, píše Zvyšková, jeho mega hit, party hit na jeho party. Slaví narozeniny, tak všechno nejlepší přejeme, radíme, z Krokodýla i do Vyškova. No a zvedne mu náladu Black Eyed Peas, písnička I Got a Feeling. Máme ji tady.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

se s Krokodýlem, tohle je vaše rádio. No a pozor, my teďka zahrajeme taky pro Verču, která nás poslouchá přímo v Novém Lískovci. Máme zahrát pro všechny, co jsou teďka v garáži, mají pohodičku, vínečko v ruce, no a činasky, víno, jak jinak, jim zvedne náladu. Tady to máte.

0: jste s Krokodýlem, tady vaše rádio, díky, že jste s námi, tohle je Krokodýl. No a teďka zahrajeme pro posluchačku Míšu, která nás poslouchá v Hodoníně, díky, že jste s námi. Rema, Selena Gomez, tak to je hit, kterým tam zvedne náladu, taky mají prý a svojí party, tak díky, že posloucháte. Zdravíme i do Hodonína a díky, že posloucháte přes apku Krokodýla.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Tady je Krokodýl, tohle je vaše rádio. Samozřejmě, ano, ty největší megahity vám hrajeme. I po 23. Já jsem Mirka, no a teď vám pouštíme Kylie Minogue.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Krokodýl. Ty největší megahity pro sobotní noc vám mixuje Jirka Wiener.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Právě teď vám servírujeme ty největší megahity všech dob. Já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer, ať už děláte cokoliv. Do půlnoci ještě Pink, Lomedy anebo Bon Jovi. Tak si nechte chutnat hudební meníčko Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Užíváte se Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a jdeme se podívat na bývalé autobusové nádraží ve Znojmě. Ano, ve Znojmě přibylo nové místo, kde můžete vy řidiči zaparkovat. Město otevřelo parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží poblíž vlakové stanice. Nabídne 89 míst a dalších 5 stání pro držitele průkazu ZTP. Zatím je parkování zdarma a plocha funguje jen zhruba z poloviny. Tak, doufám, že využijete. Zdravíme vás do Znojma, ve Znojmě a okolí nás posloucháte na 96,2 FM, tak pěkný poslech a s námi užívejte Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Brno má novou cyklostrategii, cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura, i to probereme tady u nás na Krokodýlu. Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, kterou schválilo zastupitelstvo a je dostupná na webu města. Podle ní chce mít Brno v roce 2035 celkem 284 kilometrů cyklotras a o 15 let později 370 kilometrů. Loni jich mělo jen 87 kilometrů. Tak se na to těšíme. Jsem zvědavý, jestli třeba bude kolem brněnské přehrady. Kdyby to bylo, bylo by to parádní. Teď další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.